holubičím a chceš letět s vtákmi do výšok. Svet poriada ďalší zápas bíčím a prípadne iný šok. Iba pierko z krídla holubice letí si a nepadá a nepozná pasy a hranice. Nervózna je armáda.

se dívá nám do karát. On je hlavný hráč, podvodnícku hru nemá rád. Ani babský plač. Boh se dívá do mojej hry a pravím si, nech